0: Hej, veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pusť ma.
1: Stojte, plantážnici. Máme vás.
3: Do čerta. Nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší. Konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
4: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
4: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
5: Tak to si prehnal. Nedotýkaj sa jej.
3: Obklúčili nás. Šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
5: Stanley, kroč sa.
1: Vy zradcovia šťavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na nich.
3: Tu máš, ty gebuliak.
1: Hej, obiť ho.

0: V režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.

V režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková. Počúvate

do mňa ani cent. A to ich prezradilo. Lebo dnes ti nikto nič nedá zadarmo. Emil, končím s tým, že uvidíme, ako to dopadne 18. Maj sa, Miro.